0: neděli vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale napínavým finále mezi Argentinou a Španělskem. Zatímco argentinský výběr se pokusí dotáhnout obhajobu zlatých medailí, Španělé budou usilovat o svůj celkově druhý triumf po dlouhých 16 letech. Čeká nás tak obrovský fotbalový svátek, který by si žádný sportovní fanoušek neměl nechat ujít.
1: Víc muziky, víc energie.

0: tvoje rádio.
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fast Boye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fast Boye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Philbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Philbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Bob Sinclair je francouzský DJ a producent, který svou taneční hudbou a funky groovem baví fanoušky už dlouhá léta. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku radosti a energie. Bob Sinclair je legendou taneční scény a jeho beaty tě rozhýbou na první poslech. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky.

a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Nessu Barrett, mladou zpěvačku, která svým stylem a emocemi zaujala fanoušky po celém světě. Její hudba je upřímná, někdy temnější, ale vždy plná síly a osobitosti. Nessa je jako ta kámoška, která ti řekne pravdu do očí a přitom ti nabídne únik do světa, kde hudba léčí a inspiruje. Její písničky tě chytí, ať už si kdekoliv, a budou s tebou dlouho rezonovat. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný na Metropoli, kde tě čeká další skvělá muzika.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Nejde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Míříte v létě do Jeseníku? 15. a 16. srpna totiž ožije Malá Morávka a Karlov pod Pradědem vůbec největším borůvkovým festivalem v Evropě. Oblíbené borůvkové hody nabídnou při svém 25. ročníku řadu novinek i mnohem více prostoru pro tisíce návštěvníků. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 nenese vinu jen strojvedoucí. Drážní inspekce totiž zjistila, že k nehodě výrazně přispělo i systémové pochybení ministerstva dopravy. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
0: Sport.
3: V neděli vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale napínavým finále mezi Argentinou a Španělskem. Zatímco argentinský výběr se pokusí dotáhnout obhajobu zlatých medailí, Španělé budou usilovat o svůj celkově druhý triumf po dlouhých 16 letech. Čeká nás tak obrovský fotbalový svátek, který by si žádný sportovní fanoušek neměl nechat ujít.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

better than anything and everything you have done.

0: víkend. Tvoje rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu skvělých příběhů a muziky.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Vice, producenta a DJe, který svou hudbou kombinuje moderní house s klasickým groove. Jeho skladby jsou jako svěží vítr na tanečním parketu, který tě rozhýbe a přinese skvělou náladu. Vice je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby se všichni dostali do varu. Jeho styl je taneční, chytlavý a plný pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební radosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje...

0: taky žít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky. Pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj. Jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
4: Vůbec nevím, co mám spravit.
5: Co máme spravit, aby jsme mali lepší čísla?
4: Přijďte jim peníze.
3: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
6: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvoje krezení.
2: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Biáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
3: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole. Radio Metropole.
1: Taneční radio.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže je

0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli.

0: Snídaň.
1: Berani, vás čekají samé optimistické výhledy. Býci, dopřejte si jen ty nejhezčí zážitky. Blíženci, pokud máte našetřeno, tak se na dovolené rozšoupněte. Hradci, toužíte po jistotě a stabilitě. Lvi, pokud možno, slevte ze svých nároků. Pany, super je, že napjaté vztahy se uklidňují. Váhy, vaše pozitivní energie přitahuje davy. Štíři, nepodceňujte zdravý životní styl. Střelci, vyhýbejte se hlučným místům. Kozorozi, snažte se o pozitivnější přístup. Vodnáři, o víkendu zapomenete na každodenní stresy. A co my ryby, s nadšením se necháme opečovávat jako nějaké hvězdy.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Prospánek. Máme pochopení. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako

Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: 92 a Mohelnice 137 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska tu máme Troje Sivana, mladého umělce, který si získal srdce posluchačů svojí upřímností a citlivostí. Trojova hudba je jako otevřená kniha plná osobních příběhů, do kterých se snadno vcítíš. Jeho zvuk je moderní, svěží.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Nervo. Sesterské duo, které vládne taneční scéně svojí energií, charizmatem a chytlavými hity. Jejich hudba je jako pořádná dávka pozitivní energie, která tě rozhýbe a vykouzlí úsměv na tváři. Nervo jsou jako ty kamarádky, co ti vždycky připraví ten nejlepší playlist a zaručí, že se budeš bavit. Jejich styl je moderní, taneční a plný groovu, co si prostě zamiluješ. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje ženskou sílu taneční hudby.

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Example, britského repra a zpěváka, který si získal fanoušky svou energickou hudbou a chytlavými texty. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky zvedne náladu a rozhýbe tě na parketu. Example umí skvěle kombinovat rap s tanečními beaty, což vytváří originální zvuk, který

Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radiometropole. Víc muziky.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit,

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu minifestival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
5: Tvoje ráno.
6: Tvoje rádio.
5: Rádio Metropol.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky. Pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj. Jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christophera Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby se mali lepší
3: čistit? Peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cikány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá jich rezadí.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Bijáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
6: Tanečně.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav, ale taky zahřát u srdce, protože jejich melodie jsou plné emocí a opravdovosti. Tahle kapela je jako kamarád, co tě vždycky podrží a rozveselí, ať se děje cokoliv. Jestli chceš vědět víc o jejich příběhu a hudbě, zůstaň naladěnej, protože na

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Nová odpočívka na D55 na Olomoucku. Ředitelství silnice dálnic oznámilo, že u Majetína na dálnici D55 vznikla nová oboustranná odpočívka. Jde o jediné takové zázemí mezi Olomoucí a Přerovem a zároveň o jedinou odpočívku na tahu až do Hulína. Doplníme, že i když je odpočívka Majetín mezi Olomoucí a Přerovem téměř hotová a část funguje jako dočasný sjezd, tak ke svému účelu začne sloužit až po dostavbě úseku D55 Kokory Přerov, což má být v roce 2029.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Míříte v létě do Jeseníků? 15. a 16. srpna totiž ožije Malá Morávka a Karlov pod Pradědem vůbec největším borůvkovým festivalem v Evropě. Oblíbené borůvkové hody nabídnou při svém 25. ročníku řadu novinek i mnohem více prostoru pro tisíce návštěvníků. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 nenese vinu jen strojvedoucí. Drážní inspekce totiž zjistila, že k nehodě výrazně přispělo i systémové pochybení ministerstva dopravy. Bude se dál střídat letní a středoevropský čas? Zatím ano. Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení, podle nějž budeme ručičky hodinek posouvat i v letech 2027 až 31. Státy Evropské unie se totiž na zrušení střídání času stále nedohodly.
0: Sport.
2: V neděli vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale napínavým finále mezi Argentinou a Španělskem. Zatímco argentinský výběr se pokusí dotáhnout obhajobu zlatých medailí, Španělé budou usilovat o svůj celkově druhý triumf po dlouhých 16 letech. Čeká nás tak obrovský fotbalový svátek, který by si žádný sportovní fanoušek neměl nechat ujít.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě počítáme s proměnlivou oblačností, to znamená sluníčko, mraky, občas přehánky anebo bouřky. Odpolední teploty by měly být nejčastěji kolem letní 25. A výhledově příští týden od pondělí do pátku naměříme zhruba 20 až 23 stupňů. A ještě připomínáme, že také v neděli by bio mělo být na dvojce, což pro nás znamená střední zátěž.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: den.
1: Berani, vás čekají samé optimistické výhledy. Býci, dopřejte si jen ty nejhezčí zážitky. Blíženci, pokud máte našetřeno, tak se na dovolené rozšoupněte. Hradci, toužíte po jistotě a stabilitě. Lvi, pokud možno, slevte ze svých nároků. Pany, super je, že napjaté vztahy se uklidňují. Váhy, vaše pozitivní energie přitahuje davy. Štíři, nepodceňujte zdravý životní styl. Střelci, vyhýbejte se hlučným místům. Kozorozi, snažte se o pozitivnější přístup. Vodnáři, o víkendu zapomenete na každodenní stresy. A co my ryby, s nadšením se necháme opečovávat jako nějaké hvězdy.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz. Ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

0: Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
0: Šampionát jde právě dnes do svého velkého finále. Než se dozvíme nového mistra světa, pojďme si společně připomenout, co všechno letošní mistrovství světa ve fotbale přineslo. O jedno z největších překvapení se postaralo Norsko, které se probojovalo až do čtvrtfinále. Velkou zásluhu na tom měl samozřejmě jeho kanonýr Erling Haaland, který táhl svůj tým turnajem. Skvělý výkon předvedli také Kap Verdi. Reprezentace, od které málo kdo čekal postup, se dostala až do vyřazovací části a získala si respekt fotbalového světa. Od čtvrtfinále už ale žádná velká senzace nepřišla. Do semifinále totiž postoupily 4 nejvýše postavené týmy podle žebříčku FIFA. Španělsko, Argentina, Francie a Anglie. A stejné je to i ve finále, kde se utkají 2 nejlepší týmy světa. Španělsko a Argentina. Pokud bychom měli věřit světovému žebříčku, favoritem je Argentina. Jenže právě proto fotbal milujeme. Papírové předpoklady nevyhrávají zápasy. Tak uvidíme, jestli nám letošní mistrovství světa přece jen připraví ještě jedno velké překvapení.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Vzácnost v olomoucké zoo. Narodilo se tu mládě hrabáče kapského. Odchov tohoto zvířete, které připomíná ušaté prasátko, je velmi náročný. Dosud se v zoo Olomouc podařilo od roku 2017 odchovat 3 mláďata. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě dobře prospívá. Zajíc za 60 tisíc korun. Řidič v Prostějově na Kruháči v Anenské ulici strhl řízení, aby se vyhnul přebíhajícímu zajícovi. To dokázal, ale narazil do sloupu. Nehoda, která se stala ve středu, se obešla bez zranění, ale škoda je 60 tisíc korun. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
3: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
2: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Sport. Ve sportu tenis, cesta nasazené dvojky na ITS Cupu v Olomouci, Olomoučanky Anny Siskové končí ve čtvrtfinále mezinárodního podniku. O postup se střetla s krajankou Anetou Kučmovou a padla 1-2 na sety.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Jaké počasí nás čeká na Hané? Dopoledne sluníčko, odpoledne projde přes Olomoucký kraj pásmo přeháněk a bouřek, které mohou být ojediněle i silné. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí až na 27 stupňů Celsia. V pondělí se vrátí klidnější počasí, čekáme jasno až polojasno a jen ojediněle přeháňku. K tomu maximálně 23 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají ve vzduchu nejvíce zastoupené pily trav, kopřiv a pelinku, které mohou potrápit alergiky. Tak pozor na to.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Olomouci se opravuje ulice Ziková, tak tady počítejte s uzavírkou. Pozor si musíme dát i na policejní hlídky, ta je na D1 na trase Vyškov-Říkovice na exitu Kroměříž západ. A máme tady i kolonu, tu aktuálně hlásíte v obci Jedovnice v ulici Kopeček. Postát si to můžeme i 10 minut.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: šampánských koktejlů patří mezi naprosté základy světové mixologie a jeho kouzlo tkví v minimalismu. Bílý kubánský rum, čerstvá limetka a cukrový syrup. Možná něco slavíte? Tak si připijte právě daiquiri. Všechno nejlepší a my jedeme dál.
1: Metropole právě dnes.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes třeba přes Stražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

apička. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít. Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
4: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50leté povodně. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
3: Říká za povodní Moravy mluvčí Jana Kučerová.
0: Sport.
3: Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
0: WhatsApp Metropole 377 742 627. Hlasovky, videa, fotky 377 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: I když jsme si ráno užívali se sluníčkem, během dne se začne od západu postupně zatahovat a na většinu území dorazí přeháňky a bouřky. Ty mohou být místy i silné a doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami nebo intenzivními srážkami. Večer začne oblačnosti ubývat a bouřky ustávat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. V pondělí bude většinou jasno až polojasno a jen výjimečně se objeví krátká přeháňka. Denní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. A po přechodu dnešních bouřek nás v noci čeká výraznější ochlazení. V údolích mohou teploty do pondělního rána klesnout až k 6 stupňům.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Na víkendových cestách nás potrápí policejní hlídky, jedna v Držovicích v ulici Korečná, další v Prostějově na Brněnské a stojí i v Bruntále na Olomoucké. Tak nohu s plynou, ať nemáte nedělní pokutu.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: v letošním roce v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole.
0: A dopolední chill.
2: Už se těšíš na oběd?
3: Let's go.

0: Než uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Slyšíte? To je dokonalost.

0: Vraťte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
2: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: I learned to embrace the dark. And now every time

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
2: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Oprava cesty na Olomoucku po 60 letech. Ve Vojnicích u Olomouce začaly opravy silnic za desítky milionů korun. Místní se rekonstrukce hlavních i vedlejších komunikací dočkali po desítkách let. Hotovo bude do konce roku. Úplná uzavírka dvou silnic třetí třídy v obci stížila dopravu. Úsekem neprojedou ani autobusy, ty musí jezdit po objížďkách, píše deník. Místní jsou ovšem spokojeni, že rozbité cesty projdou s pomocí Olomouckého kraje obnovou. Novým výtahem už se dostaneme do pater v budově B městského úřadu v Kroměříži. Původní hydraulický výtah z roku 2001 byl už značně poruchový. Město ho proto nahradilo moderní trakční technologií, informuje web Kroměříže. Zlomový bod v pochopení rakoviny. Vědci Masarykovy univerzity v Brně popsali bod zlomu v buňce. Zjistili, jak se rozhodne mezi správným vývojem a cestou k nádorovému bujení. Objev publikoval časopis Science Advances. Brněnský objev sice nepředstavuje nový lék na rakovinu, ale přináší klíčové pochopení vzniku nemoci. Popsaný mechanismus v budoucnu poslouží jako základ pro vývoj přesnější diagnostiky rakoviny.
1: Sport.
3: Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhlášenou mládežnickou akademii. V areálu v Řepčíně vznikají nové šatny a moderní prostory pro regeneraci. Podrobnosti o stavbě má web report.cz.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Neděle přinese na Hanou dvě tváře počasí. Dopoledne polojasno a popoledni čím dál více oblačnosti a přes kraj přejde pásmo přeháněk a bouřek. Ojedinělé mohou být i silné. K večeru budou srážky ustávat a obloha se začne znovu protrhávat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. Začátek nového týdne bude podstatně klidnější. V pondělí čekáme jasno až polojasno, přechodně více oblačnosti a jen malou šanci na přeháňku. Teploty budou nižší, většinou mezi 19 a 23 stupni. A jak je na tom zbytek Evropy? Řecko hlásí 37 stupňů a sluníčko. Itálie dokonce neuvěřitelných 45. Naopak na severu Evropy hlásí 15 stupňů Celsia a déšť.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Metropole za volantem.
4: Na nedělní cesty vyrazili i policisté. Číhají na vás na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Mořice, také v druhém směru na exitu Kroměříž Západ. Nebo ve Valašském Meziříčí v ulici Vsetínská. Narazit na policii můžete i v Prostějově na Brněnské anebo v Uničově na Litovelské. Pozor si dejte i v Kroměříži v ulici Hulínská.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: prosím. Rádio Metropole, kam vyrazit?
1: Přejeme krásnou neděli s naším rádiem. Pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, tak neseme super tipy. Začneme přímo v Olomouci. V 17 hodin startuje v Altánku ve Smetanových sadech další skvělý letní promenádní koncert, kde vám odpolední pohodu zpříjemní písničkářka Markéta Sýkorová a její hosté. Pokud dáváte přednost filmovému plátnu, v kině Metropol v 19.30 promítají film Posedlost a v Premier Cinemas můžete v podvečer vybírat z hitů jako sci-fi, Den odhalení nebo horor Smrtelné zlo v plamenech. A nezapomeňte, že v zoo na Svatém kopečku až do západu slunce můžete lovit snímky do velké letní fotosoutěže o nejhezčí mládě. A kam vyrazit bez zbytku regionu? V letním kině Mostkovice ve 21.30 promítají dojemné i vtipné drama o parahokejistech Neporazitelní. V Prostějově před budovou muzea si zase můžete užít večerní pohodu na plážovém volejbalovém hřišti a pokud se nacházíte v horním městě, zdejší hody stále pokračují. Užijte si zbytek neděle s námi.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy.
4: Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online.
5: Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
6: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
5: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
0: Sport.
5: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
7: Zatím si, Dahané, užíváme sluníčko, ale to se brzy změní. Popoledni se začne zatahovat a odpoledne přijdou přeháňky i bouřky. V pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přeháňky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pranostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
8: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Se aktuálně jezdíme bez nehod, kolon i policejních hlídek. Pozor, ale v Jirovnici na ulici Jiráskova, tady nám hlásíte nehodu 3 osobáků. Bouralo se také v Přerově v ulici Jabloňová. A policejní hlídka nás trápí v obci na Pojedla v ulici Nádražní, anebo také v obci Držovice v ulici Konečná.
0: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole. I took the long road across the ocean.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Metropole, Metropole. Víkend ve městě.

0: autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Zámek Tovačov vás zve tuto neděli na nádvoří zámku. Vypukne tu mini festival loutkových divadel. 4 pohádky v podání loutkového divadla Bauerovi Josefov a dřevěné divadlo Honzy Hrubce. Vaše děti budou nadšené, tak se zastavte tuto neděli do Tovačova na zámek a užijte si divadlo.
5: Metropole. Posloucháš Radio Metropole.
6: Taneční rádio

0: Posloucháš Rádio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Šampionát jde právě dnes do svého velkého finále. Než se ale dozvíme nového mistra světa, pojďme si připomenout, co všechno letošní mistrovství světa ve fotbale přineslo. O jedno z největších překvapení se postaralo Norsko, které se probojovalo až do čtvrtfinále. Velkou zásluhu na tom měl samozřejmě jeho kanonýr Erling Haaland, který táhl svůj tým turnajem. Skvělý výkon předvedli také Kap Verdy, reprezentace, od které málo kdo čekal postup, se dostala až do vyřazovací části a získala si respekt fotbalového světa. Od čtvrtfinále už ale žádná velká senzace nepřišla. Do semifinále totiž postoupily čtyři nejvýše postavené týmy podle žebříčku FIFA. Španělsko, Argentina, Francie a Anglie. A stejné je to i ve finále, kde se utkají dvě nejlepší reprezentace světa. Španělsko a Argentina. Pokud bychom měli věřit světovému žebříčku, favoritem je Argentina. Jenže právě proto fotbal milujeme. Papírové předpoklady nevyhrávají zápasy. Tak uvidíme, jestli nám letošní mistrovství světa přece jen připraví ještě jedno velké překvapení.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Tvůj víkend. Tvoje rádio.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Vzácnost v olomoucké zoo. Narodilo se tu mládě hrabáče kapského. Odchov tohoto zvířete, které připomíná ušaté prasátko, je velmi náročný. Dosud se v zoo Olomouc podařilo od roku 2017 odchovat 3 mláďata. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě dobře prospívá. Zajíc za 60 tisíc korun. Řidič v Prostějově na Kruháči v Anenské ulici strhl řízení, aby se vyhnul přebíhajícímu zajícovi. To dokázal, ale narazil do sloupu. Nehoda, která se stala ve středu, se obešla bez zranění, ale škoda je 60 tisíc korun. Sport. Útočník Antonín Růsek definitivně přestoupil z SK Sigma Olomouc do FK Jablonec, kde již v podzimní části minulé sezóny hostoval. Vedení olomouckého klubu se s hráčem rozešlo v dobrém, přičemž sportovní manažer Pavel Hapal uvedl, že přestup byl nejlepším řešením pro obě strany s ohledem na Růskovo předpokládané herní vytížení. Po obránci Jiřím Slámovi se jedná již o druhého fotbalistu, který letos v létě zamířil z Androva stadionu na sever Čech.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Jaké počasí nás čeká na Hané? Dopoledne sluníčko, odpoledne projde přes olomoucký kraj pásmo přeháněk a bouřek, které mohou být ojediněle i silné. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí až na 27 stupňů Celsia. V pondělí se vrátí klidnější počasí, čekáme jasno až polojasno a jen ojediněle přeháňku. K tomu maximálně 23 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají ve vzduchu nejvíce zastoupené pily trav, kopřiv a pelinku, které mohou potrápit alergiky. Tak pozor na to.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Olomouci, jezdíme bez nehod, ale pozor na D1, tady na trase Ostrava-Přerov před exitem Lipník nad Bečvou Loučka hlásíte nehodu. Nehoda je také v ulici Jiráskova v obci Jedovnice a nebo v Přerově v ulici Jabloňová. Policejní hlídka aktuálně stojí v obci Olešnice v ulici Generála Čápka a nebo taky v obci Držovice v ulici Konečná.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Tak koukej.
1: Metropole právě dnes.
2: 19. červenec je tady, narozeniny dnes slaví fotbalista Pavel Kuka i anglický rockový hudebník, kytarista kapely Queen Brian May. Svátek má každý čenda a čeněk a je tady i národní den daiquiri. Je to jeden z nejslavnějších klasických kubánských koktejlů. Patří mezi naprosté základy světové mixologie a jeho kouzlo tkví v minimalismu. Bílý kubánský rum, čerstvá limetka a cukrový syrup. Možná něco slavíte? Tak si připijte právě daiquiri. Všechno nejlepší a my jedeme dál.
1: Metropole právě dnes.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
4: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50leté povodně. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
3: Říká za povodní Moravy mluvčí Jana Kučerová.
1: Sport.
3: Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií. A v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: I když jsme si ráno užívali se sluníčkem, během dne se začne od západu postupně zatahovat a na většinu území dorazí přehánky a bouřky. Ty mohou být místy i silné a doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami nebo intenzivními srážkami. Večer začne oblačnosti ubývat a bouřky ustávat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. V pondělí bude většinou jasno až polojasno a jen výjimečně se objeví krátká přehánka. Denní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. A po přechodu dnešních bouřek nás v noci čeká výraznější ochlazení. V údolích mohou teploty do pondělního rána klesnout až k 6 stupňům.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem, tady měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky,

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zdravíme všechny filmové fanoušky, všechny movie maniaky. Pojďme přechroustat filmové novinky v moravských kinech dalšího prázdninového týdne. Za filmové experty si na nás dělá čas Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, ahoj. Jaké jsou top 3 filmové premiéry v moravských kinech tohoto týdne?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dneska nemůžeme začít snad ničím jiným než snad nejočekávanějším filmem letošního roku. Po Oppenheimerovi se totiž vrací na plátna kin režisér Christopher Nolan. Tentokrát s filmem Odyssea. Matt Damon se představí v hlavní roli Odysseuse, což byl král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend a i básníka Homéra vymyslel trojského koně, jenž výraznou měrou pomohl obelstít obránce Troji a ukončit tak vyčerpávající dobývání tohoto města. Odysseus však svými odvážnými činy dle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli co nejvíce zkomplikovat jeho návrat na řecký ostrov Ithaka. Jestli tedy letos můžeme o nějakém filmu říct, že by jej člověk měl opravdu vidět v kině, tak u Odyssey Christopha Nolana to platí snad dvojnásob. Do kin vstupuje také festivalový snímek Mouchy o padesátnici Olze, která žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a kromě hlučných sousedů má vše pevně pod kontrolou. Tedy až do chvíle, kdy je okolnostmi donucena pronajmout volný pokoj a nový spolubydlící nepřichází sám, ale se svým 9letým synem Christianem. Tento festivalový černobílý drahokam nám pak připomíná, že i ta nejméně pravděpodobná setkání mohou proměnit náš život. A to třeba i díky společné vášni pro arkádové hry. No a na letošním festivalu v Karlových Varech zarezonovalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ta pracuje jako lékařka v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici a přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství.
3: Vůbec nevím, co mám spravit.
4: Co máme spravit, aby jsme mali lepší čísla?
3: Přijít jim peníze.
2: Romským ženám však provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Film tak otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
5: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Je tvoje krezadí.
1: Odyssea nebo festivalové Mouchy a drama Pramen jsou filmové novinky v moravských kinech pro tento týden. Do Biáku nás pozval filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme za to.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Oprava cesty na Olomoucku po 60 letech. Ve Vojnicích u Olomouce začaly opravy silnic za desítky milionů korun. Místní se rekonstrukce hlavních i vedlejších komunikací dočkali po desítkách let. Hotovo bude do konce roku. Úplná uzavírka dvou silnic třetí třídy v obci stížila dopravu. Úsekem neprojedou ani autobusy, ty musí jezdit po objížďkách, píše deník. Místní jsou ovšem spokojeni, že rozbité cesty projdou s pomocí Olomouckého kraje obnovou. Novým výtahem už se dostaneme do pater v budově B městského úřadu v Kroměříži. Původní hydraulický výtah z roku 2001 byl už značně poruchový. Město ho proto nahradilo moderní trakční technologií, informuje web Kroměříže. Zlomový bod v pochopení rakoviny. Vědci Masarykovy univerzity v Brně popsali bod zlomu v buňce. Zjistili, jak se rozhodne mezi správným vývojem a cestou k nádorovému bujení. Objev publikoval časopis Science Advances. Brněnský objev sice nepředstavuje nový lék na rakovinu, ale přináší klíčové pochopení vzniku nemoci. Popsaný mechanismus v budoucnu poslouží jako základ pro vývoj přesnější diagnostiky rakoviny. Sport. Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhlášenou mládežnickou akademii. V areálu v Řepčíně vznikají nové šatny a moderní prostory pro regeneraci. Podrobnosti o stavbě má web report.cz.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Neděle přinese na Hanou dvě tváře počasí. Dopoledne polojasno a popoledně čím dál více oblačnosti a přes kraj přejde pásmo přeháněk a bouřek. Ojedinělé mohou být i silné. K večeru budou srážky ustávat a obloha se začne znovu protrhávat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. Začátek nového týdne bude podstatně klidnější. V pondělí čekáme jasno až polojasno, přechodně více oblačnosti a jen malou šanci na přeháňku. Teploty budou nižší, většinou mezi 19 a 23 stupni. A jak je na tom zbytek Evropy? Řecko hlásí 37 stupňů a sluníčko. Itálie dokonce neuvěřitelných 45. Naopak na severu Evropy hlásí 15 stupňů Celsia a déšť.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Metropole za volantem.
3: Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Probíhá tady až do 6. srpna rekonstrukce vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A dopravní omezení nás čeká na Bruntálsku. Už v pondělí začne oprava silnice 55 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Metropole, odpoledne ve městě.

0: konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
10: Autorizovaný servis za cenu neautorizovaného. Ano, pokud má vaše BMW víc jak 4 roky, získáte v Kartek Olomouc díky programu BMW Fit Service 20% slevu na práci i originální díly. Přivezte nám váš vůz na pobočku Kartek Olomouc a přesvědčte se sami. Více na kartekgroup.com.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Zatímco vy posloucháte, my zjišťujeme novinky v našem regionu. Týden před ligou oznámila Sigma Olomouc odchod jednoho z hráčů. Z Androva stadionu přestoupil do FK Jablonec útočník Antonín Růsek. Na Hané skončil po 5 letech. V Jablonci byl na hostování v loni na podzim, píše Olomouc.cz. Prostějov se chlubí novými lavičkami. Dětské hřiště u Abrahamka nově zdobí kvalitní posezení v přírodním stylu. Podrobnosti píše Olomoucký Report. A v Přerově oslaví v příštím roce útulek pro zatoulaná zvířata 30 let od svého založení. Kolik psů a koček aktuálně čeká v útulku na nový domov, se dozvíte v Přerovském deníku. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Živ

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
4: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
3: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu.
1: Sport.
3: Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Dělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přeháňky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pranostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Olomouci na Stupkově ulici prochází obnovou silnice i chodníky a také budeme mít nové osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka tady bude trvat až do 24. srpna, tak s tím počítejte. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to do konce července.
1: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
1: Přejeme krásnou neděli s naším rádiem. Pokud přemýšlíte, jak naložit se zbytkem dnešního dne, tak neseme super tipy. Začneme přímo v Olomouci. V 17 hodin startuje v Altánku ve Smetanových sadech další skvělý letní promenádní koncert, kde vám odpolední pohodu zpříjemní písničkářka Markéta Sýkorová a její hosté. Pokud dáváte přednost filmovému plátnu, v kině Metropol v 19.30 promítají film Posedlost a v Premier Cinemas můžete v podvečer vybírat z hitů jako sci-fi, Den odhalení nebo horor Smrtelné zlo v plamenech. A nezapomeňte, že v zoo na Svatém kopečku až do západu slunce můžete lovit snímky do velké letní fotosoutěže o nejhezčí mládě. A kam vyrazit ve zbytku regionu? V letním kině Mostkovice ve 21.30 promítají dojemné i vtipné drama o parahokejistech Neporazitelní. V Prostějově před budovou muzea si zase můžete užít večerní pohodu na plážovém volejbalovém hřišti a pokud se nacházíte v Horním městě, zdejší hody stále pokračují. Užijte si zbytek neděle s námi.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz. Akce Zábava.
0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Vzácnost v olomoucké zoo. Narodilo se tu mládě hrabáče kapského. Odchov tohoto zvířete, které připomíná ušaté prasátko, je velmi náročný. Dosud se v zoo Olomouc podařilo od roku 2017 odchovat 3 mláďata. Ošetřovatelé mu kvůli náročnému odchovu věnují nepřetržitou péči, protože samice se o mládě nestará způsobem obvyklým u většiny savců. Mládě dobře prospívá. Zajíc za 60 tisíc korun. Řidič v Prostějově na Kruháči v Anenské ulici strhl řízení, aby se vyhnul přebíhajícímu zajícovi. To dokázal, ale narazil do sloupu. Nehoda, která se stala ve středu, se obešla bez zranění, ale škoda je 60 tisíc korun.
4: Sport.
3: Útočník Antonín Růsek definitivně přestoupil z SK Sigma Olomouc do FK Jablonec, kde již v podzimní části minulé sezóny hostoval. Vedení olomouckého klubu se s hráčem rozešlo v dobrém, přičemž sportovní manažer Pavel Hapal uvedl, že přestup byl nejlepším řešením pro obě strany s ohledem na Růskovo předpokládané herní vytížení. Po obránci Jiřím Slámovi se jedná již o druhého fotbalistu, který letos v létě zamířil z Androva stadionu na sever Čech.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Jaké počasí nás čeká na Hané? Dopoledne sluníčko, odpoledne projde přes Olomoucký kraj pásmo přeháněk a bouřek, které mohou být ojediněle i silné. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se začne obloha vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí až na 27 stupňů Celsia. V pondělí se vrátí klidnější počasí, čekáme jasno až polojasno a jen ojediněle přeháňku. K tomu maximálně 23 stupňů. Podle pilového zpravodajství zůstávají ve vzduchu nejvíce zastoupené pily trav, kopřiv a pelinku, které mohou potrápit alergiky. Tak pozor na to.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem, tady měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Metropole.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný?

0: akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Tohle je Radio Metro.

0: Posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Šampionát jde právě dnes do svého velkého finále. Než se ale dozvíme nového mistra světa, pojďme si připomenout, co všechno letošní mistrovství světa ve fotbale přineslo. O jedno z největších překvapení se postaralo Norsko, které se probojovalo až do čtvrtfinále. Velkou zásluhu na tom měl samozřejmě jeho kanonýr Erling Haaland, který táhl svůj tým turnajem. Skvělý výkon předvedli také Cap Verde, reprezentace, od které málo kdo čekal postup, se dostala až do vyřazovací části a získala si respekt fotbalového světa. Od čtvrtfinále už ale žádná velká senzace nepřišla. Do semifinále totiž postoupily čtyři nejvýše postavené týmy podle žebříčku FIFA. Španělsko, Argentina, Francie a Anglie. A stejné je to i ve finále, kde se utkají dvě nejlepší reprezentace světa. Španělsko a Argentina. Pokud bychom měli věřit světovému žebříčku, favoritem je Argentina. Jenže právě proto fotbal milujeme. Papírové předpoklady nevyhrávají zápasy. Tak uvidíme, jestli nám letošní mistrovství světa přece jen připraví ještě jedno velké překvapení.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jdeme do Olomouce. Děti si budou hrát v novém. Proměna čeká dětské hřiště v Čechových sadech v Olomouci. Město aktuálně připravuje studii na jeho celkovou obnovu. Součástí obnovy má být i vybudování občerstvení v blízkosti. Vše je ale zatím ve fázi vize. Další podrobnosti o tématu má web report.cz. Pokračuje stavba záchytného profilu plavenin na řece Bečvě u Prosenic u Přerova. Dělníci v uplynulých týdnech dokončili betonáž žeber přelivné zdi. Dílo má chránit před ucpáním mostů při velké vodě.
2: Záchytný profil plavenin nad Přerovem u obce Prosenice navazuje na již dokončená protipovodňová opatření v lokalitách Ukazeta na nábřeží doktora Edvarda Beneše a u tenisového areálu. Po realizaci dojde k ucelené ochraně města až do úrovně 50-leté povodně. Stavba byla zahájena v březnu letošního roku a potrvá přibližně 1,5 roku.
1: Říká za povodní Moravy mluvčí Jana Kučerová.
3: Sport.
1: Víkend přinese nové mistry světa ve fotbale. V sobotu je na šampionátu v Americe na programu od 23 hodin našeho času utkání o třetí místo mezi Francií a Anglií a v neděli se od 21 hodin našeho času střetnou o titul mistra světa Španělsko a Argentina. Uvidíme, jak to dopadne.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: I když jsme si ráno užívali se sluníčkem, během dne se začne od západu postupně zatahovat a na většinu území dorazí přehánky a bouřky. Ty mohou být místy i silné a doprovázené nárazy větrou kolem 70 km za hodinu, kroupami nebo intenzivními srážkami. Večer začne oblačnosti ubývat a bouřky ustávat. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. V pondělí bude většinou jasno až polojasno a jen výjimečně se objeví krátká přehánka. Denní maxima se budou pohybovat mezi 19 a 23 stupni. A po přechodu dnešních bouřek nás v noci čeká výraznější ochlazení. V údolích mohou teploty do pondělního rána klesnout až k 6 stupňům.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Probíhá tady až do 6. srpna rekonstrukce vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A dopravní omezení nás čeká na Bruntálsku. Už v pondělí začne oprava silnice 55 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.
3: Let's go. Sounds good.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo,

0: Metropole právě dnes.
1: 19. červenec je tady, narozeniny dnes slaví fotbalista Pavel Kuka i anglický rockový hudebník, kytarista kapely Queen Brian May. Svátek má každý čenda a čeněk a je tady i národní den daiquiri. Je to jeden z nejslavnějších klasických kubánských koktejlů, patří mezi naprosté základy světové mixologie a jeho kouzlo tkví v minimalismu. Bílý kubánský rum, čerstvá limetka a cukrový syrup. Možná něco slavíte? Tak si připijte právě daiquiri. Všechno nejlepší a my jedeme dál.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Oprava cesty na Olomoucku po 60 letech. Ve Vojnicích u Olomouce začaly opravy silnic za desítky milionů korun. Místní se rekonstrukce hlavních i vedlejších komunikací dočkali po desítkách let. Hotovo bude do konce roku. Úplná uzavírka dvou silnic třetí třídy v obci stížila dopravu. Úsekem neprojedou ani autobusy, ty musí jezdit po objížďkách, píše deník. Místní jsou ovšem spokojeni, že rozbité cesty projdou s pomocí Olomouckého kraje obnovou. Novým výtahem už se dostaneme do pater v budově B městského úřadu v Kroměříži. Původní hydraulický výtah z roku 2001 byl už značně poruchový. Město ho proto nahradilo moderní trakční technologií, informuje web Kroměříže. Zlomový bod v pochopení rakoviny. Vědci Masarykovy univerzity v Brně popsali bod zlomu v buňce. Zjistili, jak se rozhodne mezi správným vývojem a cestou k nádorovému bujení. Objev publikoval časopis Science Advances. Brněnský objev sice nepředstavuje nový lék na rakovinu, ale přináší klíčové pochopení vzniku nemoci. Popsaný mechanismus v budoucnu poslouží jako základ pro vývoj přesnější diagnostiky rakoviny.
1: Sport.
3: Olomoucká fotbalová Sigma vylepšuje zázemí pro svou vyhlášenou mládežnickou akademii. V areálu v Řepčíně vznikají nové šatny a moderní prostory pro regeneraci. Podrobnosti o stavbě má web report.cz.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Neděle přinese na Hanou dvě tváře počasí. Dopoledne polojasno a popoledně čím dál více oblačnosti a přes kraj přejde pásmo přeháněk a bouřek. Ojedinělé mohou být i silné. K večeru budou srážky ustávat a obloha se začne znovu protrhávat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. Začátek nového týdne bude podstatně klidnější. V pondělí čekáme jasno až polojasno, přechodně více oblačnosti a jen malou šanci na přeháňku. Teploty budou nižší, většinou mezi 19 a 23 stupni. A jak je na tom zbytek Evropy? Řecko hlásí 37 stupňů a sluníčko. Itálie dokonce neuvěřitelných 45. Naopak na severu Evropy hlásí 15 stupňů Celsia a déšť.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Olomouci na Stupkově ulici prochází obnovou silnice i chodníky a také budeme mít nové osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka tady bude trvat až do 24. srpna, tak s tím počítejte. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to do konce července.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Lehkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geissler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes třeba přes Kražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přeháňky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pranostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc

Radio Station. Metropole. Metropole. Tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň na

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě

0: Random flashback.
1: Metropole.
0: Flashback.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do rumunského Rhythmus Inou, která umí rozpálit taneční parket jako slunce v tropickém létě. Její hudba je energická, plná života a přesně taková, co tě nenechá v klidu sedět. Inna je jako kamarádka, co přijde s úsměvem a hned rozjede mejdan, i když je pondělí ráno. Její taneční styl kombinuje house, pop a latinské motivy, což je mix, který funguje vždycky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska roztančí i ty největší mrzouty.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Zatímco vy posloucháte, my zjišťujeme novinky v našem regionu. Týden před ligou oznámila Sigma Olomouc odchod jednoho z hráčů. Z Androva stadionu přestoupil do FK Jablonec útočník Antonín Růsek. Na Hané skončil po 5 letech. V Jablonci byl na hostování v loni na podzim, píše Olomouc.cz. Prostějov se chlubí novými lavičkami. Dětské hřiště u Abrahamka nově zdobí kvalitní posezení v přírodním stylu. Podrobnosti píše Olomoucký Report. A v Přerově oslaví v příštím roce útulek pro zatoulaná zvířata 30 let od svého založení. Kolik psů a koček aktuálně čeká v útulku na nový domov, se dozvíte v Přerovském deníku. A my jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku. Co

a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou

Tady je tvoje metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Tady je tvoje Metropole a teď se pojďme podívat na Aya Marar, britsko-jordánskou energii s hlasem, co tě prostě chytne a nepustí. Její styl je mixem elektroniky a vokálu, co tě pohltí a nenechá ani na chvíli vydechnout. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože další pecky na tebe čekají jen na

Tady je tvoje metropole a dneska zazní hlas, co je křehký jako ledový krystal a zároveň silný jako bouřka. Ellie Goulding, britská zpěvačka, která spojuje éterický pop, elektro i emoce do jedinečné směsi. Ellie je jako ta holka, co ti zaspívá v lese a najednou rozkvetou všechny stromy. Její písně jsou osobní, plné melancholie i naděje. Styl? Citlivý synthpop z duší. Tak zůstaň naladěný.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Thank you.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé příběhy.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ilira je švýcarská zpěvačka, která svou hudbou spojuje pop s tanečními prvky a chytlavými melodiemi. Její skladby jsou jako ta kamarádka, co ti přinese dobrou náladu a energii. Ilira umí vytvořit svěží a originální zvuk, který tě dostane hned na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské krásy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Párnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

Tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždějí.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný,

tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší. Zůstaň s námi, protože na Metropoli teď padá jeden banger za druhým.

0: vysílání.
1: Jsme vaše cyklorádio a další cyklotyp nás zavede na Jantarovou stezku. Čeká nás krásná příroda Drahanské vrchoviny i pohodové kilometry směrem na Prostějovsko. Na telefonu je opět cykloexpert Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a znovu zdravím všechny cyklisty.
1: Kam se dnes tedy na Jantarové stezce vydáme? Čím je tahle trasa zajímavá?
2: Pozvu vás teda dneska na Drahanskou vrchovinu, kde se dostaneme pohodově autobusem s cyklopřívěsem, který nás vytáhne z Prostějova až na celou Drahanskou vrchovinu. Z té Drahanské vrchoviny pak máte dvě možnosti, kratší a delší. Ta kratší pojede kousíček s vojenským prostorem a vrátíte se přes Plumov zpátky do Prostějova. Ta delší, ta vás dostane do Konice a pak kolem Rouže vede nová cyklostezka až do Prostějova.
1: Jantarová stezka, pro jaký typ kol je vhodná?
2: Doporučil bych treková kola a co se týká, kdo by mohl, tak celá rodina. Krásná cesta, pořád z kopce, malinké kopečky na Drahanské vrchovině máme, ale jinak je to z kopce a cyklistika na Rumží, to nikdo, kdo ještě nezažil, ať přijde a zažije to.
1: Jaké zajímavosti nebo místa po cestě určitě stojí za zastávku?
2: Tak na té Drahanské vrchovině, tam máme nádhernou rozhlednu na Repeších nebo nad Repechama. Pak dole u té cyklostezky Romže jedeme kolem vodního toku, přejíždíme přes třeba přes Stražisko, kde nebo Čertovy rybníky, dostáváme se kolem Běleckého mlýna až do Prostějova.
1: To byl další tip na cyklový let po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému a užijte si cestu i krásy Hané a Drahanské vrchoviny. Zdravíme, naslyšenou.
2: Taky zdravím všechny cyklisty a posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty.

Tady je tvoje Metropole. John Newman je britský zpěvák, který svým silným hlasem a emotivními písněmi baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a emocí zároveň. John Newman umí spojit pop a soul do chytlavého a originálního zvuku.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný

0: začínají zprávy. Vlastivěrné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojí do celorepublikového projektu Archeologické léto a nabídne veřejnosti bezplatné komentované prohlídky významných lokalit v regionu. Odborníci z muzea provedou zájemce po místech, jako jsou Ludéřov, Hradiště Rmíz u Laškova nebo Otaslavice. Účastníci tak budou moci přímo v terénu objevovat pozůstatky pravěkých hradišť, mohylových pohřebišť i středověkých hradů. Ačkoliv jsou veškeré vycházky zdarma, zájemci si musí z kapacitních důvodů předem rezervovat místo online. Dopravní omezení na 4 měsíce na Bruntálsku. Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že v pondělí začne oprava silnice 57 ve městě Albrechticích. Hotovo má být v listopadu. A jak oprava omezí řidiče?
1: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
0: Říká za ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Tragédie v pákistánském pohoří Karakoram. Ve čtvrtek tam zemřel 46-letý horolezec Jaroslav Bánský. Český horolezec zahynul po nešťastném pádu během expedice na horu Mašerbrum. Pokoušel se o prvovýstup na tuto horu. Sport. Fotbalové dresy mohou být úplné poklady. Dres legendárního brazilského fotbalisty Pelého z vítězného finále mistrovství světa z roku 1958 se nově v newyorské aukci prodal za rekordních téměř 5 milionů dolarů. Nový majitel tedy za tuto unikátní sportovní relikvii zaplatil v přepočtu zhruba 103 milionů korun.
2: Pondělí bude v Olomouckém kraji převládat jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se může objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 stupňů. V úterý bude zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a také čekáme přehánky nebo občasný déšť. Večer bude oblačnosti opět ubývat. Odpolední teploty zůstanou mezi 19 a 23 stupni. A jak nám říká pranostika, červenec nese Parna, Krupobytí a Medovice, jestli je hojný na bouřky a vichřice.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Co se děje v Olomouci? To je otázka, kterou pro tebe řeší každý týden pondělní podcast na rádiu Metropole. Zdraví tě Tom a díky moc, že posloucháš. O Olomouci a jejich zajímavostech a novinkách si tentokrát budu povídat s mluvčím města Olomouce, Honzou Horejšem. Ahoj Honzo, já tě srdečně zdravím na druhé straně telefonu.
2: Zdravím tebe i posluchače Rádia Metropole tebe.
1: Honzo, město Olomouc v uplynulých týdnech spustilo důležitou anketu, ve které se ptá lidí, jestli podle nich patří stromy na Horní náměstí. Proč jste se rozhodli otevřít právě tohle téma a jak mohou Olomoučané svůj názor vyjádřit?
2: Já jsem rád, Tome, že se na to ptáš, já to jenom tak uvedu. Na Horním náměstí je nově odpočinkový kout s mobilní zelení a posezením a město vlastně zajímá, jak ho lidé vnímají. Chceme znát názor veřejnosti na to, jestli právě taková forma zeleně historickému náměstí sluší a zde by měla být jeho součástí i do budoucna. Trvalá výsadba stromů na Horním náměstí totiž není kvůli skalnatému podloží, historické dlažbě a rozsáhlým inženýrským sítím možná. Město proto zvolilo variantu vzrostlých stromů v mobilních kontejnerech, které poskytují stín, možnost odpočinku a zároveň respektují charakter památkového chráněného prostoru. Svůj názor mohou lidé jednoduše vyjádřit v anketě na webu projektu měníme.olomouc.eu a tam se zároveň dozvědí více o celém záměru.
1: Říká mluvčí města Olomouce Honza Horejš k anketě týkající se tématu stromů na Horním náměstí v Olomouci. A za chvilku se v pondělním podcastu zaměříme na pocity. Konkrétně se podíváme přímo na pocitové mapy města Olomouce a co nám tato novinka do města nese.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Dále ladíš pondělní podcast z Metropole, povídáme si o Olomouci a co pak je tu nového, a to s mluvčím města Olomouce Honzou Horejšem. Honzo, děkuji moc, že jsi právě teď na telefonu a můžeme si pořádně popovídat o tom, co to jsou vlastně pocitové mapy Olomouce. Prosím tě, prostřednictvím webu města olomouc.eu se nově můžeme podívat na tyto takzvané pocitové mapy Olomouce. Můžeme do nich přispět vlastní zkušeností. Co si ale pod tou pocitovou mapou města máme představit? Co všechno v ní najdeme?
2: Pocitové mapy jsou jednoduchý online nástroj, díky kterému mohou lidé přímo na mapě Olomouce označit místa, která mají rádi, kde se cítí bezpečně, ale také lokality, které jim naopak vadí, nebo kde jim něco chybí. Nemyslím tím teď například nějakou technickou závadu, ale vyloženě nějaký nedostatek. Pocitová mapa ukazuje subjektivní pohledy obyvatel na město, například kde se lidem dobře tráví čas, kudy rádi chodí, nebo kde by uvítali více zeleně, lepší dopravu či kvalitnější veřejný prostor. Město tak získává cennou zpětnou vazbu přímo od obyvatel, která bude sloužit jako jeden z podkladů při plánování budoucího rozvoje Olomouce i při přípravě nového strategického plánu. Zapojit se může každý jednoduše prostřednictvím webových stránek města olomouc.eu, kde jsou k dispozici odkazy na pocitové mapy.
1: Tak to nám přibližuje pocitové mapy města Olomouce, mluvčí města Honza Horejš. Ty mapy město spustilo teprve nedávno. Pojďme se podívat, co vlastně od nich město očekává. Už za moment v pondělním podcastu.

Tady je tvoje metropole. Boraj je takový hudební alchymista, co mixuje beaty a melodie. Až z toho vzniká něco, co tě pohltí a nedá ti vydechnout. Jeho styl je jako tajná směs, kterou chceš ochutnat znova a znova. Je to jako když tě někdo vezme na cestu bez mapy, ale s hudbou, co tě vždycky bezpečně dovede. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě hodně dalších překvapení.

0: Ranní podcast z Metropole.
1: Ahoj, tady je Tom a dál posloucháš pondělní podcast z Metropole. Povídáme si o Olomouci a to konkrétně o pocitových mapách města Olomouce. Na drátě mám Honzu Horejše, tiskového mluvčího města. Honzo, pojďme se dál podívat pod pokličku těch pocitových map. No, vy jste je spustili teprve nedávno. Co od nich tedy město očekává? Jaké informace byste od Olomoučanů chtěli získat a jak s nimi město bude pracovat dál?
2: Přesně jak to říkáš, Tome, ty pocitové mapy byly spuštěny teprve nedávno, město spolupracovalo s Univerzitou Palackého v Olomouci a jde hlavně o podkladový materiál. Je proto poměrně brzy na to z nich dělat nějaké závěry. Teď chceme dát lidem dostatek času, aby se do nich mohli zapojit. Právě čím víc obyvatel svůj pohled přidá, tím budou výsledky hodnotnější. Určitě nás ale bude zajímat, jestli se potvrdí známá témata nebo naopak objeví místa, která veřejnost vnímá jinak, než jsme předpokládali. Smyslem projektu není hledat správné nebo špatné odpovědi, ale získat co nejširší obraz o tom, jak jednotliví lidé své město vnímají. Tyto poznatky pak využijeme jako jeden z podkladů při plánování budoucího rozvoje Olomouce a přípravě konkrétních projektů.
1: Povídám si v pondělním podcastu s Honzou Horejšem, tiskovým mluvčím města Olomouce, o pocitových mapách a toto téma ještě neopustíme. Podíváme se na další detaily tohoto projektu a to přímo na označování různých míst, kde se cítíme třeba dobře nebo naopak. Už za moment v pondělním podcastu na Rádiu Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Aktuální podcast z Metropole.
1: Pocitové mapy města Olomouce, to je mimo jiné téma, které dnes řešíme v pondělním podcastu Rádia Metropole. Díky, že posloucháš, zdraví tě Tom. A v tuto chvíli máme na telefonu Honzu Horejše, tiskového mluvčího města. Honzo, pojďme trochu hlouběji do toho tématu pocitových map. A prosím tě, když lidé v mapách označí místa, kde se cítí dobře, nebo naopak místa, která jim vadí, co se vlastně tedy s těmito informacemi bude dít dál? Mohou opravdu ovlivnit budoucí podobu Olomouce?
2: No samozřejmě, právě to je jejich hlavní smysl. Pocitové mapy nejsou jen zajímavou vizualizací názoru obyvatel, ale především důležitým podkladem pro rozhodování města. Informace, které lidé do map zaznamenají, pomáhají při přípravě strategického plánu rozvoje Olomouce i dalších koncepčních dokumentů a konkrétních projektů. Díky nim můžeme lépe pochopit, jak lidé jednotlivá místa skutečně využívají, kde se cítí dobře a kde naopak vnímají prostor pro zlepšení. Samozřejmě nejde o jediný podklad pro rozhodování, ale o velmi cennou zpětnou vazbu od těch, kteří v městě žijí každý den. Čím více lidí se zapojí, tím přesnější obraz o potřebách a očekáváních obyvatel město získá.
1: Díky Honzo za to, že si nám přiblížil pocitové mapy města Olomouce. Připomenu, že najdeme na městském webu, tedy olomouc.eu, a myslím si, že se můžeme posunout k dalšímu tématu, a to bude téma Učitel roku. Tak už je za moment v pondělním podcastu Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a hranice 107 FM.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Aktuality z hanácké metropole, ty pro tebe řeší pondělní podcast. Zdraví tě, Tom, děkuju, že posloucháš a povídám si tentokrát s tiskovým mluvčím města Olomouce Honzou Horejšem. V uplynulých minutách jsme spolu řešili pocitové mapy města. No a teď bych se posunul k dalšímu důležitému tématu. Olomouc hledá svého učitele roku. Prosím tě, Honzo, kdo může svého oblíbeného učitele nominovat? Podle čeho se bude vybírat a proč je tedy skrze tuto anketu podle tebe důležité poděkovat lidem, kteří vzdělávají další generace?
2: Anketa Učitel roku je především poděkováním lidem, kteří svou prací každý den ovlivňují budoucnost dětí a mladých lidí. Zapojit se může opravdu každý, žáci, rodiče, kolegové, ředitelé škol i široká veřejnost. Stačí prostřednictvím jednoduchého online formuláře nominovat pedagoga nebo také mimořádný počin v oblasti školství a volnočasových aktivit. Obojí musí být samozřejmě spojené s Olomoucí. Následně budou návrhy posouzeny a ceny v kategoriích budou slavnostně předány v září v Moravském divadle Olomouc. Věříme, že učitelé si zaslouží nejen poděkování na konci školního roku, ale i veřejné uznání za svou každodenní práci, trpělivost, inspiraci a energii, kterou věnují vzdělávání dalších generací. Návrhy mohou posluchači podávat elektronicky prostřednictvím webového formuláře na webu olomouc.eu do 23. srpna a já doufám, že jich bude skutečně hodně.
1: Přiblížil anketu Učitel roku Honza Horejš, mluvčí města Olomouce. A v pondělním podcastu Rádia Metropole si budeme povídat s Honzou dál, a to už za chvilku, a probereme důležitou informaci pro cestující, kteří jezdí hromadnou dopravou.

0: Metropole.
1: Pondělní podcast z Metropole jde do finále. Já mám na telefonu Honzu Horejše, tiskového mluvčího města Olomouce. Jsem moc rád, že si můžeme povídat o tom, co pak se tu děje nového. Probrali jsme spolu anketu týkající se možnosti umístění stromů na horní náměstí v Olomouci. Dále jsme řešili pocitové mapy Olomouce a taky anketu Učitel roku. A ještě tu mám jedno téma a tím je důležitá informace pro cestující. Oprava zastávek a parkoviště na tržnici je hotová. Věřím tomu, že spousta Olomoučanů už si toho všimla. Tak Honzo, jestli bychom si mohli teďka tak zrekapitulovat, co se všechno na tržnici, respektive na autobusovém nádraží na tržnici změnilo a co to přinese cestujícím?
2: Cestující se mohou těšit na pohodlnější, bezpečnější a modernější zázemí. Rekonstrukce autobusového nádraží na tržnici zahrnovala obnovu povrchů autobusových nástupišť, vozovky, chodníků i přilehlého parkoviště. Součástí projektu jsou také nové autobusové přístřešky, lavičky, odpadkové koše a stojany na jízdní kola. Takže celý prostor je komfortnější jak pro pravidelné cestující, tak pro návštěvníky města. Po dokončení modernizace už autobusy jezdí na nová stanoviště a lidé mohou využívat kvalitnější a přehlednější dopravní uzel, který odpovídá současným nárokům na veřejný prostor i cestování.
1: Mluvčí města Olomouce Honza Horejš v pondělním podcastu na rádiu Metropole. Díky moc, že si nám přiblížil všechna tato důležitá témata.
2: Děkuju, Tome.
1: Tento a další díly pondělního podcastu si můžeš poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu, případně na webu radiometro.cz nebo na Spotify pondělní podcast. Díky, že posloucháš.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořád.

Tady je tvoje metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozbalíme s Richardem Grayem, DJem a producentem, co ví, jak zatočit s beatem. Jeho tracky jsou jako noční jízda skrz město. Svižné, pulzující a bez zbytečných zastávek. Richard je jako ten kámoš, co v klubu nepřestane tancovat, dokud se nerozsvítí. Jeho styl kombinuje house, disco a moderní groove tak hladce, že bys nevěřil, že někdo může mít tolik muziky v malíku. Tak zůstaň na vlně, protože Metropole teď hraje pro všechny noční ptáky.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tady máme holandskou dvojici Lukas a Steve, která to s taneční muzikou opravdu umí rozjet. Jejich beaty jsou energické, chytlavé a plné pozitivní nálady, kterou prostě musíš cítit. Když hrají, je to jako kdyby ti nejlepší kamarádi řekli: pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií, takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej,

Dneska se podíváme na Timmyho Trumpeta, australského DJe a trumpetistu, který to na pódiu vždy rozjede s neuvěřitelnou energií. Jeho hudba je mixem taneční elektroniky a živých nástrojů, což jí dává unikátní šmrnc. Timmy je jako kámoš, co ti na párty zahraje takový set, že tančí i ten, kdo

Až Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná na režim.